0: Zapodish nu gjurcha de school be de tiwstrop.
1: Estoy baina shore bechans kmarcha branower busad na score lay ba khak furna be gozrala shein. Kamoj zin kin chine school plan an lahein peledor sha tancha kus peledor sha tancha. Ashin ro tayin tkhfi gael na rir na mishi branower now initial couple of fenos na Fickersome, if you warm out a Pelladori in that place, and you don't know, let the goonly, will said, at a Pelladori in a min shackle, at an anarch to stare, I was in job keenly in the or in the Pelladori touched it, because Shin was had Shin Bun touched the fear war in the end. I was, if you weren't going to meet Shauna Hines or Bailan Willing to stare Lahana, score a shishi here of Winter, because you hung she's a convince, will said, because it's in the Rudash and Gaile, because toggle your score all here, Gaile, like Ficker, it happens to my fear cliff on, or he score as a.
0: Tá baine stóid ní bhanna Thomas ó gníomh tá sé hén itse. Thomas, níl is sam má mé an nach á fhaointe agus tanna le déna himmara ní sam minig gyrfa naice leit.
2: Ce bháin ar arad mar sin bhaice. Ní sam minig gyrfa gárum hea pwynte, sin an fhaibit am.
0: Acha, an cluff, Thomas, stóhi, na dí, is bygga bheith sán gá fhaointe nú tí stóhi bealach bháin nú bealach hale. Is minic go bíad céar í bhaint na rána nódarach. Tá dýna go leor anas cheapa agus a súl go níon na gaile, go níon na siad a bárt sa dúna.
2: Ára bheach táhaig, tá. Tá sí dí, gói tá siad a gimartim leana bheith a súl go níon nach. Bheith cínte maidatú bheith céar í fhaibhaits le áru chuan sérius chulúchói fe cheana sé mar siad mór diarag bheith céar í tá fhaibhaits. Ach, Ich habe einen guten Geist, dass ich komportiert, dass ich dann mir schon die Macht lasse, dass ich das Tor annahm, dass ich Pläne habe, dass ich das Stickelisch, dass ich immer Pell-Jazz, Spirit of the Lord, Andes, dann die Divilies, die Awards, und dann die Divin Bench an Jain, bei Lehrer. Dass ich das immer sagen will, wenn ich Ursach, Schack, mal durch die Lobe, dann kann ich die Jura lakonen.
0: Agus láh mar a bag aní bag a chinne fili fúi na réalach inú nú na scórdaí gáfúint a dhéanú sa e tamas ach. Abú tá nís múna sin nis go airhú an na scórdaí gáfúint a na réalach inú le gana tá a bel na vair nú chud is múa cab a dhéanú. Níana sa sin dziftiach vór gan chlufis a gapa?
2: Nís am a níana vaig, tá maidjara chúganí ag chéntí útsin tá sa tá trein altinis, tá sa tá sa tá sa tá sa tá sa tá sa tá sa tá sa Jeter, vi sagde, man hætter du dog passer kendt, gør sådan tap and go, sådan tager det med, tager det med os square, Asla Park, tager det 3 sekunder, tager sådan kun det så. Ach, men det med, tager det så ikke akkurat, gør sådan træner, sådan ikke ni event skulle gå på, tager sådan ikke noget.
0: Stod jeg fader le min din glor kan se nu min glor kan se det, vel min kan se det helt sikkert for mig ikke. Ach, så jeg min kan se røve for sådan noget, det er noget sådan, sådan ret sådan. Og så jeg måtte tage det ud af, at han tackle sort af, at lige sådan rigtig nu så. Bei Schaschen, det er kinni wan, og al bella wan, og bella halle, en schön bitte Martin Hormore gedig luft Thomas.
2: Det er hoi, det er kinse. Ta no real genug tak gesagt, tasha kudule sche gofe. Ta ni cha jokker fix no mer reit, mar tasha nan ta kudje gon no goli sha hatter, ta kudje kapshin tasha ni da gala khoske puinish kas vedish, kas srud mai gon khlofe shen kinse. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Gwyd yn siam, mae hag gwn coron Fryndon Merton yn siwyd i bom i'n cynnwys celwyr o fes am ysdw.
2: O, sdiwch gyda sy'n rawr eichel. Na mae hapon i'n sgwyl. Bwyd mae ta'n firebrook ta'n la ta'n ma'ch as cawniol i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch
0: nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr
2: i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr i'ch nawr Tá sé til sé ben sé hén, gus ní megir a bheith baiist am o deanhróú leis muinte chun mar lug, na cairní chun mar lug tóistir uairan. Gus beidig mwy bygan baiist íf sairach, tá sé til sé ke, gus tá súla díam go dúr sí lehe, go dúr a fóra na gaile vlá ba.
0: Tia leit, Thomas, tá súla ní lug, go dúr a fóra na gaile vlá lehe ba, gus múdi gubh chola rá eidu na gaile vlá gus ar sairra, agus Ellen, agus Sean, agus Sifra, frusin, iadu lug, agus Maidir Thomas agus chalgunile i bhín seanocht go dúra fuidon na gaile go dúr sead Coran Brendan Martin an uas. Trúna dead dúna le cúna dégus go mhéim bude i celúr in seo i dhe bámín agus a mocalín agus a fáigta meán agus a bárn agus chalá tele le cúna dé an teachtan seo hagoin. Ach spog nachana é nis ach buichos le cúpla dunne buichos Das auch beides noch hilfisch ne löschte Kultori lassen ich als Michael als Bertie als Schiedewisse kriegt nur sowas eine Schigan ganz sekundär auch bei uns frischen Arno Lachemo so Marta wie Bernard Macursi Techno ja das so Sportland bei uns Laurien Ella Harta Nila Harta wie Monroe nicht als letztes Jahr noch Lede und

0: Acha feicim ar din, tá níomar til an ochtar aí riachtasteach ar i glíhán an trog agus ag gerú líaróid tá fear chilchóirí an chlún bairn amach a le rón an obiol an tá seant ar scóir an tra ach bolin seant tívangach seo da Jake O. Haverty a bhí riachtasteach agus a riachtasteach tá bhicach duna bethe a bhí seo as hain a riachtad híomh na láhí clé agus faoi iad bhfuil sé taobh na hangraí tá fear chilchóirí an chlún bairn a sin ó hain stoigur sé gerú holisteach an tsin agus tá me hapa go bhfuil sé hain agus rón an obiol an faoi chéile in chin salanyacha in yrodishtach ach ta ta cha in rim in a rim agus an brinis git fortege agus an physio kindles agus tam happy gul charolas kunyort kunyort ni mor anam a fanta agus katu kunyort ancha on yrod ege Cool body, we have done that. We came down, but Garrett, check your post. Can you? If you fit a door, are you room shoot? I guess I check your stack on couple numbers. On your road, I get film. Oh, Canela, Brute, Tammy O'Canela, Tammy O'Canela, Brute is a dream. I'd English on your road. I heard her father, the Seamus of the Burka. Does she like shake Tammy? That Tammy in the hing on post. Can you? I guess putting you, oh, she's drunk. Your road, her Tashana Hanoglin, hey, she live, she's stack there. If the Hinig, I guess she bought it into Nyanga, I guess. Liam O'Bweed a chodí sin sin angaf Seanachon mac lenni tiacht a stach wul tse da talu ni siol tse bryd a hora wul tse chafadda le Liam O'Bweed a stach le Liam O'Bweed agus wals a sin angaf chi ach drach yn y cart an sin o Tammy O'Connella fi sa hir a nir eich holo a nir oedd eich sas na chul ach sin agw dyr eich rin isa cwg a hocht a nai tri a hocht dig ta yn tse ag yn tro sa nir sin tri chwrin fyd ta ag cil chwrin Bloomburn agus físeacht tá ag mí hal breannach sin chéad choín idir na fórne agus tá cechoín chlúmbern i gimach le aúnaí fis go bhúil scórna í testa an níráid baltisteach go hán na tamíonn sin a galisteach agus scúb sé níráid sin leis tamí agus a hiú agus a tucaí ag tráise an níráid ag na breanna ag féle ó chunéla féle ó chunéla mach a fáda le dar a gead féle ó chunéla gimach leis féle ó chunéla tarnaí siar an sin plebun sé níráid agus a kick siar brunta ar éile ó chunéla cúgaras Chodín chlún bairn hín pola rinne siad fáil agus is cicam acha táil go bhí hal bdeannach agus tá cilín ó corín teací lenaí hógeal tá sé idir an lína le bála agus an lína ceirge cúg seach go péin tá sé breanú thart tá sé gearan sé leh a chuneal dína riocht thart agus feicim mar din cedíana sé lé ní hin ceann a anna bhaach duna si grá cheapain agus an ceann sin boltisteach go fada le ciarán maclánacha ciarán maclánacha fáil dunta ciarán maclánacha ar i líaráid agus is cicam ach tá an go chil chodín chlún bairn Tá sé a ceanú me caite a glog, mar denna nílas an berbal na bastí, cemaid an breise tá a glofi seo níl se fógraíige a tá mai heapa go bid é agus gohfuil dóin dunta ag mí hal breannach ach cinnte dearafa ní bheith seo tásta leis sem méid cúl a scuilte a steach hí ruthrás go hiligus go omlanrob insa géad le tránú nach scuilte a secha éon chúlúháil ach sa dána le scuilte a steach Chéad a chúl agus seach gúlín agus bé go leor le rá ag go maiistíocht fao sin ach tá na cosí tuí lebac go bei seo trí hochtté ag mí hal breannach agus tanláirna scóir mí cúga hocht ag cechóirí chlún bearn agus na pointí tuí lebac ag mí hal breannach filmúide orta a gharara.
1: Gwyr mi'n mynd y jyri co gordiwch slyn y fyrna fyrna yr ymwysyn os yr ffordio gyr y gaifig y sein o'n meddeg catyn sio cwrsi bian o'n gwydwn o gwni fan y litym o'r sy'n glyffi sio hi'n y cwdeg yn y sieg mwgolion nod y cair y toig ni fan y litym o'r hi'n y tri deg le nod y tri fi anu melyb gyda'r dilyn sio gyl ac wlin e sioch nhw med cig sir atha seamos ma clochwn yn gael ysdech o tro siant a sgwr yn gynconsyn yn bwylt ysdech a chi gwrw mw ag sy'n cwrw er ffwrau siagr Merco hain y trin go wycolion le cwlin e sein o'n meddeg agos yn trin ffiech o'n mactonach Bydd ta gymryd ar bor sy'n sylun o'n fawnt osach ysdech leis ag ysiol tra cwlin ôl yn ysdech ar y test ond ta yn doctor fferch ond ein trwm o'n o'n gael chwyr ta reis y gymryd gwybod colion ym leon ar nôi fi sy'n mi e feb leon a ta sy'n reis i ysdech sy'n tec ysdech ar fforc na hymryd cael gen sifr y cwdeg ag sy'n fforc ffocwi ag sron o crochwyr mar sy'n yn arwys yn dint ag mw colion ta arwela o'l pyr eir eto ag nifan y litymor agos ta o'n magdolnwch Ferchir ni, falfyr eir, hiachlan porc yn sio, agos gyrg y fec mwyd ysdi, er fforc yn y hymryd, o'n macdon o'ch rhaid i'n y felwch ysdech, agos gensi, i fyrdd ffici hi yn yr rhym siw, dach byr y hwg, Seamus Maclochlan, yn lir oed sy'n wel sy'r sech a dron chwl i eich fydd fel, dyn ter revision marsion, dach eich sy'r bwnt ysdech yn ysdi, er bwcolion, agos polo cael, gael eich cancio hwgel, agos yn eich sy'r toki, gyrg ysdech, fel ei Neil Brennoch, bwlt ag a hard, cam o'r mil ag hard, bwlt ysdech ag Neil Brennoch, ac eich cancio cyrra mwr, ag eich cancio cyrra, er ffôr i, marsion,

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála cloisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bán na chulafanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ón na bán na de lún de mórt a céadín ag seacht.
1: Nid ac mae'n sgart, a ti'n ffobl i'r hynny, ti'n ffobl i'r hynny yn rydydwyr o, gos fi'n y bloi, a fi eisiau dy giri sy'n wasgo wygtar nefyd gyda yna.
2: Wel, sio gyrdyn, rwy'n mynd yn exotic gyrdyn iawn.
3: Beater, ie, ta sy'n naf clytyn te, yn sio. Fi'n sio i nisgyrt ni hwrp yn o San Afric.
0: Wyr sgilta, lwy'n gyhynia, lamsa, Michelle Nicriana, yr RTE Radio na Gaeltachta. Kiol Oran Nuyacht agus Iratush. Nyad na fwishuge chuglan na shachtane idir a shacht agus a chochter maiden. Nyad ag RTE.ie.
4: Se chéannú meidirnis tar rééis a hota a lechtéisteachta agus éistemúid leis a gláir an nóta ard, chláir ceol clásicach ra choráir ag Joni Héide.